0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jirgot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Musím fakt, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do 10, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
3: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měla dělat?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pocánek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to blbý? Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: No, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl předloni, tam trpím prvý mama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rádio.
1: Hello, darkness, my old.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Máme 6.59.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdem se podívat na počasí, na to dnešní nedělní. Samozřejmě aktuální je obloha, která je polojasná až jasná. Postupně odpoledne přibývání oblačnosti až k zataženu na větší území s přeháňkama, deštěm nebo taky bouřkama, a to velmi silnýma. Teploty ty se budou pohybovat v rozmezí 24 až 28 stupňů celsiusových.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásný dobrý nedělní jitro, takhle 31. května v neděli ráno vám v 7 hodin přeje od mikrofonu Rock Rádia Martin Fejfar, který tady s váma dneska bude trávit poslední květnovou neděli, poslední květnový den, a to až do 13 hodin. Dozvíte se toho ode mě spoustu užitečného, možná i neužitečného, to nechám potom na vás, jak s tím naložíte a jak to posoudíte. Každopádně v této hodině koukneme na to, kdože bude dneska hostem Otokecu speciálu Marcela Herbolta, a taky se podíváme, kdože to má dneska svátek a popřípadě jakýže mezinárodní kujonský den se dneska třeba slaví, nebo co, že to je dneska za den. Tohle všechno vám prozradím v této hodině. Do té doby v prvním setu jsou nachystaný třeba Aleš Brichta s Barákem na odstřel, taky dáme Avatary, no a Kysáci. No, když Kysáci pojedou s těma svýma avatarama, tak to krásně aspoň navazuje. Tak příjemný poslech!

0: 7 hodin 17 minut, ladíte Rock Radio, tohle byla kapela Clue a jejich Snow Wings, no tak sněžní křídla, my můžeme říct s jistotou, že dneska sněžit rozhodně nebude. Možná jsou regiony, kde bude sněžit nějaký ten bílý prášek, ale to si nechte pro sebe. Každopádně, co si povíme, dneska je neděle 31. května, rok 2026, svátek mají všechny kakamily, neboli kamily, jenom jsem si půjčil tu hlášku z toho krásného filmu, kde byla prostě zkrátka dobře kakamila. Každopádně dneska je taky světový den bez tabáku, kdybyste chtěli omezit kouření, aby jste vlastně takovou tu prevenci proti tomu kouření, tak si to připomínáme dneska. A taky je dneska vrchol světového týdne regionů a států bez samosprávního uznání. Nevím, píše se to tady, víc vám o tom neřeknu. Každopádně řeknu vám o toho, že si za chvíli zahrajeme třeba Bon Jovi, Queeny a taky Rybičky 48.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Creed na Rock Rádiu nám dohrávají, já je trošku pokrátím s dovolením. Nicméně dneska po 15. hodině, co rozhodně pokračovat nebudeme, tak přijede zase Marcel Hrbol se svým speciálem motokeců a v nedělním rozhovoru si k sobě jak mikrofonu pozval sportovního manažéra brněnského Masarykova okruhu Jindřicha Hrnečka. Řeč bude samozřejmě o hlavním tématu, protože už za 3 týdny se to blíží, tady bude velká cena České republiky v rámci seriálu MotoGP. Je rozhodně na co se těšit. Marcel i jeho host Jindřich vám rozhodně prozradí spoustu užitečných a zajímavých informací. Já vám prozradím, že se za chvilku dáme Guns N' Roses, vanastovky se slečnou Anou, co je za vodou, možná někam kudě dneska půjdete, taky dáme Pretty Reckless.
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.

0: Až do 8 hodiny jsme to tady na Rock Rádiu pěkně dotáhli s Faith No More. Martin Fejfar přeje krásný dobrý ráno a zároveň mě zajímá, co byste si po 8 hodině chtěli nechat vy zahrát tady za song na vaše přání. Každý víkend a taky státní svátek hrajeme po hodinu na Rock Rádiu podle vás a podle vašeho gusta. Mám tady jedno volné místo v hudebním playlistu, tak mi neváhejte napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste právě chtěli vy slyšet. Do té doby za chvíli ode mě na úvod hodiny počasí a tak dáme Ozyho.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a Service Call.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Tady zakázaný ovoce.
7: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle opener koncertě prostě nesmíš chybět.
6: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
0: Je 8.02.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Dnešní teploty, pardon, očekávejte v průběhu odpoledne od 24 do 28 stupňů Celsiusových, aktuálně obloha, ráno a dopoledne ještě polojasná až jasná. Odpoledne v průběhu dne přibývání oblačnosti až na zataženost přeháňkama, bouřkama a deštěm, ojediněle bouřkama i silnýma, tak na to dávejte bacha.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Krásný dobrý ráno vám přeje Martin Fejfar od mikrofonu Rock Rádia. Neděle datum 31. květen rok 2026. Jsem se tady trochu zamyslel a jak míň vysílám ráno, tak už jsem si říkal, jsem odpoledne musím nahlásit počasí na zítra. Tak samozřejmě to bylo na dnešek. Každopádně v této hodině koukneme na mistrovství světa v ledním hokeji do Švýcarska, protože dneska je den D a poznáme novýho mistra světa. Tak se dozvíte, kdo by to třeba mohl být. Každopádně taky mě zajímá, co si chcete nechat zahrát za song na vaše přání. Mám tady jedno volné místo v našem hudebním playlistu, který se musí zaplnit, tak mi neváhejte napsat na Facebooku Rock Rádia do zpráv, ať si něco hezkýho vybereme a pustíme. Do té doby samozřejmě pouští muziku, já mám tady nachystaný třeba Architekty, ty si dáme určitě, taky dáme Horký že slíže, no a no, celý týhletý hodiny a setu Ozzy Osbourne s Eltonem Johnem.
1: Rock Rádio.

0: Metallica na Rock Radio Until It Sleeps, no my rozhodně spát nebudem, ba naopak, v 8.20 vám přeju krásný dopoledne, nebo ráno ještě, jak chcete, Martin Fejfar za mikrofonem. Každopádně jdu plnit nějaký to vaše hudební přání a teď se přiznám, že je to tak trošku protekční, protože mi tady napsala jmenovkyně Martina z Lužan u Jičína, tak na chajdu do Lužan poletí komunál. A je to z toho důvodu, že v pátek byli právě na komunálech v Jičíně na zimním stadionu, kde hráli s Turbem. Já tam byl taky, tak kdyby vás zajímaly nějaký fotky, mám je na svých soukromých sociálních sítích a chtěli jste se podívat, jak to vypadalo. Martina píše, že to bylo super. Já to podepisuju v plném rozsahu, protože koncert se opravdu poved. A Martina také teda píše, že to chce pro ní, taky pro Mildu, Evičku a Kubajze, právě na tu chajdu do Lužan u Jičína. A já jsem tady teda vybral song Zapalte nás, který tam braburně naživo vystřihli. Tady v tom z té strujový verzi zpívá taky jako host Strejda Prot. No a protože u Prota hraje Filip Litera, kterýho jsem s komunálem po dlouhý době zase viděl naživo, tak právě z tohohle důvodu dáme song Zapalte nás. Tak už za chvíli další song na přání podle vás zase za 2 hodiny. K tomu taky přihodím ještě Alter Bridge a kapelu Bastard. Jenom pocit.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? 2 choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Aerosmith na Rock Radio, jejich Crazy, no a my se jdeme podívat na mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Dneska ve vrcholí ve švýcarském Curychu již 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Ve finále se od 20 hodin 20 minut utkají domácí Švýcaři, kteří si poradili ve včerejším odpoledním semifinále s Norskem 6-0 a utkají se s Finskem, který zase zdolalo večerním semifinále k překvapivě možná trochu Kanadu 4-2. Tenhle souboj se zopakuje po úterním souboji, kdy se tyhle ty dva celky utkaly spolu o první místo toho prvenství ve skupině, v základní skupině A. 15:20 začne tady zápas o bronz dvou smutných poražených semifinalistů, a to tady zápas mezi Norskem a Kanadou.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a my se z muziky za chvíli podíváme z Dogou do Besky, taky dáme News a Green Day.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená swahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
0: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
0: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
6: Máme 8.59.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na dnešní nedělní počasí. Teď dopoledne ještě obloha stále může být polojasná až jasná. Postupně odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženost deštěm, ojediněle taky přeháňkama nebo silnýma bouřkama. Tak dávejte pozor, teploty 24 až 28 stupňů Celsiusových.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ať je vedro nebo zima, s Rock Rádiem nám je vždycky prýma. Martin Fejfar přeje už krásný dopoledne, 9. hodina udeřila. Budu tady s vámi ještě až do 13. a neskutečně mě to takhle v neděli s datem 31. května roku 2026 baví. Každopádně, přátelé, v této hodině tak se koukneme na to, kteří rockeři mají dneska narozeniny, popřejeme jim a potřeseme pravicí, taky třeba i vám. A každopádně hlavně a především se koukneme na to, co nás čeká a taky bylo právě o tomhle víkendu v rámci tématu rockinu, který, jak víte, mediálně hrdě podporujeme a tak je společně jezdíme a strávíme s váma. Tak všechno tohleto se ode mě v této hodině dozvíte a na úvod dáme třeba ten Temptation Faster, taky dáme Dimitri v dobrým i zlým a na celý nám to načnou celou tu devátou hodinu R.E.M.
0: Rock Radio.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Iron Maiden a jejich Rainmaker tady na Rock Radio 9.18. No, rain možná bude pršet dneska odpoledne, ale my se podíváme na to, co bylo a taky co bude. Protože v pátek se festival putovní Rock In zastavil v Plzni. Celý to moderoval náš Kamil Dráb a vy jste mohli slyšet a vidět naživo kapely Kokot Mini, Taky Alkohol, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor. K tomu jste mohli potkat taky naše slušní děvčata, který stáli u stánku s merchem, prej jste docela solidně vybrali, což je v pořádku. Každopádně taky, pokud chcete vidět, jak to tam celý vypadalo, tak na našich sociálních sítích rockrádiových najdete fotky a videa. No a my doplníme zásoby a taky celý tenhle ten ansábl se přesune už tenhle pátek, 5. června, do Jihlavy, do amfiteátru v Jihlavě a my vám zase rozdáme 10 lupenů pro vás a vaši celou slušnou partu. Jediné, co musíte udělat, je právě poslat nějakou hezkou výstižnou fotku vaší celý slušný rokový party na náš mail studio@rokovyradio.cz a třeba právě na vás se usmíje štěstí a dáme vám 10 lupenů pro vás a celou vaši partu do Jihlavského amfiteátru na pátek 5.6. na Rock In. Tak leďte, sledujte naše sociální sítě, ať vám nic neuteče.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my si z muziky za chvíli dáme Good Charlotte, taky dáme White Snake, no a Láďa Křížek nám řekne, najdi to svý, tak pokud byste ho na těch fotkách hledali, tak si ho tam nějak zmiňte.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
11: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
10: Dorazí kultovní Anthrax.
11: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
10: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
11: Metal Fest.
10: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
12: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: he shoots, he scores.
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

ACDC Hospice na Rock Rádiu. Máme neděli 31. květen, rok 2026. Svátek mají všechny kamely, nebo taky kakamely, jak chcete. Zkrátka a dobře, pokud máte vy nějaký narozeniny, tak vám takhle přes reprák na dálku přeju a třesu pravicí. Přeju všechno nejlepší, hodně srandy a hlavně kvalitní rockový muziky. Hlavně to zdraví, to potřebujeme, že jo? No a pokud teda dneska máte narozeniny a slavíte je, tak máte stejný narozeniny, jako by měl 78. narozeniny sám Bonzo, tedy John Bonham, bubeník Led Zeppelin, který na září roku 80. opustil. Tu smrt tady asi opisovat nebudu, protože byla velmi krutá. Každopádně dalším dnešním narozeninovým oslavencem z rockovýho světa je Jorn Lande, aktuální frontman kapely Masterplan, má 58. narozeniny. No a 46. má další bubeník, to je trošku paradoxní, že se narodil v roce 1980, Andy Hartley, bubeník kapely Fallout Boy. Tak ještě jednou všem všechno nejlepší, popřejeme i slušnou porcí rockový muziky, za chvíli už jsou nachystaný Metallic Crew, dáme Dana Landu, taky dáme, co tady vidím, Biffy Clyro, no a Lynyrd Skynyrd, podíváme se do Alabamy. Rock Radio. Rocková muzika.

0: Takřka v 10 hodin na Rock Rádiu dohrávají Ballad for my Valentine. No, mě pro příští hodinu zajímá, co byste si chtěli nechat zahrát. Mám tady zase možnost nějakého toho songu na vaše přání, tak mi můžete napsat na Facebooku Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet. Něco si vybereme, pustíme každý víkend a taky státní svátek hrajeme ob hodinu podle vás a podle zpráv z Facebooku. Tak napište na Facebook Rock Rádia do zpráv, něco si vybereme, pustíme. Za chvíli ode mě na úvod hodiny 10. počasí. No a taky k tomu všemu přihodím kapelu Vitacit na úvod a Noci jsou zlí.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Máme 10.02?
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Jdeme se podívat na dnešní nedělní počasí. Dopoledne ještě stále obloha, která je jasná až polojasná. Odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženou místy ojediněle s přeháňkama nebo taky deštěm a ojediněle bouřkama, a to i velmi silnýma, tak bacha na to. Teploty 24 až 28 stupňů Celsiusových.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Studiový Cibule hlásají, že je 3 minuty po 10. hodině dopolední neděle, datum 31. květen rok 2026. Za mikrofonem Martin Fejfar, který vám přeje krásný dopoledne. Tak nějak jsem v půli svojí směny, jsem tady s váma od 7 až do 13 hodin, pak mě vystřídá, a to už můžu říct, Strejda Míra, který už se na vás těší. Každopádně taky mě těší to, že vám můžu v této hodině zahrát nějaký song podle vás na vaše přání. Stačí mi napsat na Facebook Rock Rádia do zpráv, co byste chtěli slyšet, něco si pustíme a vybereme. No a taky vám prozradím, která kapela na konec roku nachystala trošku velkolepý turné, ač už tak trošku se poslali sami do důchodu. Tak tohle se všechno ode mě dozvíte. Do té doby si dáme Simple Plan, taky dáme Europe a jejich Čiroký. No a na úvod toho všeho Vitacit, Noci jsou zlí.
3: Rock Radio.

0: 10 hodin 19 minut ladí ten Rock Radio. Martin Fejfar přeje krásný dopoledne. Marilyn Manson, Personal Jesus, a zrovna jsem si vzpomněl, jak jsem byl v pátek na koncertu Turba a Komunálu v Jičíně, tak pak jsem zašel ještě na nějaký pivko, kde jsme to všechno moudře probrali a dobrali jsme se právě k tématu Marilyna Mansona. No a to byste neslyšeli, co člověk po asi 8. 9. pivu dokáže vyplodit za zajímavý řeči. Tak nějak jsme se nemohli shodnout na přínosu Marilyna Mansona pro metalovou scénu. Každopádně posouzení já nechám na vás. Já vás tady asi nebudu za, jak bych to tak řekl, slušně zahrábávat moudrosma, který tam po tom 9. pivu padly. Každopádně moudro tady tečko ze mě padne, protože jsem sliboval taky nějaký ten song na vaše přání a dvě zprávy nezávislí na sobě se shodly v tom, že chtějí slyšet o Trautenberka Netáhlo. A to konkrétně Kuba a Pavel, oba dva prej makají, potějí se takhle při neděli. Tak pro všechny, kdo makáme, já se to teda stahuji na sebe a potíme se a potíme pro tenhle stát a pro to, aby bylo na potřebný a vyděláváme takhle o neděli na potřebný, tak právě pro ně necháme zahrát Trautenberky a Netáhlo. K tomu taky dáme Five Finger Death Punch a taky Kerny blízko nás za chvíli.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: Kapela Mr. Big na Rock Radio, ta oznámila tuším předloni nebo v loni koncert o Tejzlavy. Nevím, ale kdo oznámil v roce 2019 úplný konec, no to byli Slayer. Tvrdili, že odcházejí do důchodu a ono to tak úplně není. Od té doby zahájili, tedy jeli několik koncertů, ale teď dokonce oznámili větší turné. A představte si, že z původního plánu oslavit 40. narozeniny kultovní desky pro celou hardrockovou metalovou scénu, abych tak řekl Raging in Blood, tak to vzalo za svý, protože původně byly naplánovány dva koncerty, pak se to rozrostlo na tři, nakonec na pět a je z toho nakonec 10 zastávkový turné. 5 koncertů proběhne v Severní Americe a dalších 5 v Jižní Americe na konci roku. Tak pokud se budete někde po Americe, ať už na podzim nebo v zimě toulat, tak vězte, že si určitě nějakou tu zastávku můžete najít a na Slayer vyrazit. A proslýchá se v kulárech a zákulisích, že je možný, že se to turné rozšíří na příští rok a pojedou dokonce i evropský. Tak uvidíme, třeba budou i tady v Praze. Uvidíme, co z toho teda nakonec bude. Já vám prozradím, že za chvíli si dáme třeba Halloweeny, taky z kapé a kabáty a její žízeň.
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a servis call.
5: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
6: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: Máme 11 hodin.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Jdem se kouknout na dnešní nedělní počasí. Aktuálně obloha stále ještě může být jasná až polojasná. Odpoledne potom od západu dojde na většině území České republiky přibývání oblačnosti až na zataženo. Ojediněle s přeháňkama nebo deštěm a taky bouřkama, a to pozor, velmi silnýma. Teploty očekávejte od 24 do 28 stupňů Celsiusových.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
7: Takřka minuta po 11. hodině je tady Martin Fejfar s váma, krásnou neděli přeju, 31. květen, rok 2026. No a teď se mi bude vysílat o něco těžcejíc, protože poněvadž ke svačině byl dneska řízek. Tak pokud vy si chystáte nějaký dobrý oběd nebo už u něj sedíte, tak vám popřeju dobrou chuť, nebo jste na tom stejně jako já, jste v práci a teprve docházíte ke svačině, tak taky dobrý chut ho chutnání. Dobrý ochutnání tady bude se slušnou rokovou muzikou, protože po 11. hodině se vždycky stává, když takhle dopoledne ráno vysílám, že se koukáme do rokový historie. Mám to tady nachystaný, otevřený, takže to prozkoumáme a prohrábneme. Taky prohrábneme náš playlist a provětráme konzervy jménem Škvor, taky dáme Paparouče Scars, no a na úvod celý týhletý 11. hodiny nám tady vystoupí Bryan Adams, tak jdem na věc.
8: Rock Radio.

0: Van Halen a jejich Dreams tady na Rock Rádiu 11.16. Martin Fejfar přeje krásný dopoledne. No a my se jdeme zasnít, protože jdeme kouknout do rockový historie. 31. května roku 1989 David Bowie poprvé naživo zahrál se svojí kapelou Teen Machine. Stalo se tak na udílení mezinárodních cen Music International Awards v New Yorku a kapela Teen Machine podle tehdejších Bowieho slov vznikla především, protože se sám David chtěl hudebně omladit a taky scháněl souputí, se kterýma by mohl nahrávat a skládat a tvořit muziku, kterou zkrátka a dobře miluje a rád poslouchá. Tak to se myslím povedlo. No a druhá událost, tak je rok 1986, to totiž pátý studiový album s názvem Sou od Petra Gabriela, který vyšlo 12 dní předtím, tedy 19. května 1986, tak právě 31. května vystoupalo na číslo 1 britský albový hitparády. Je to vlastně druhá studiovka, tenkrát to byla druhá studiovka, která dosáhla vrcholu číslo 1 v britský hitparádě od Petra Gabriela. My dosáhneme vrcholu tím, že si za chvíli dáme Sovi v mazotu od Tří sester, taky tam dám Sabatony, Goo Goo Dolls a Nightwish přijdou se svým fantomem opery.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Heroes Gave 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulu

0: 33. Na zápas tě zve Under Armour makes
1: you better. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Tell Me Baby, Red Hot Chili Peppers tady na Rock Rádiu, no my jdem dokopnout tu rokovou historii. Dvě události hnedko tady mám z roku 1982, 31. května, řeknu to česky, kapela R.E.M. podepsala se společností nahrávací IRS Records smlouvu na nahrání a následně vydání 5 studiových alb. V roce 1982, taky 31. května, jak už jsem říkal, tak to jsou dvě události v jeden den. V londýnském 100 klubu odehrála kapela The Rolling Stones koncert. Takový trošičku utajený, malej. Koncert vidělo 400 lidí a samozřejmě tím pádem byl ten klubík vyprodaný. No a poslední věc, no tak rok 1976. Možná si vzpomenete památný koncert 31. května na fotbalovém stadionu v Charltonu, kdy se Who zapsali do Guinnessovy knihy rekordů jako nejhlučnější rocková kapela historie, protože vytvořili zvuk ohledně 120 decibelů, čímž je tedy zástupci knihy Guinnessových rekordů zapsali právě na čestný první místo jako nejhlučnější rockovou kapelu všech dob. My si tady zapíšeme, že si za chvilku dáme divokýho byla malování, taky dáme Bad Wolves a Guano Apes. Rock Radio.

0: V 11.58 ladíte Rock Radio, Alita Ford Playing with Fire, tedy pohrá s ohněm, tak tady u nás na Rock Radio pohrála s ohněm, vy si prosím vás s ohněm a nahrajte, teda pokud vás to zrovna neživí, ale zase jsem si říkal, že kdyby Alita Ford byla mladší, nějaká ta divožena, nebo třeba jiná žena by se hodila, která by si zase s jinýma věcma mohla prohrát. No, tím vás nebudu zatěžovat. Každopádně, co si dáme za chvíli na úvod hodiny 12. počasí a taky dáme kysáky, jejich psychosakers, ano, takže vyrazíme do psychického cirkusu a to bude moje poslední hodina, která tady společně pro dnešek společně spolu strávíme, pak už se toho chopí strejda Míra, ale hlavně a především, proč do toho kecám takhle před celou, já vám můžu zase zahrát nějaký ten song na vaše přání. Stačí, když mi napíšete na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste teda chtěli slyšet. Já se tady chopím nějaký ty poslední písně a ještě předtím, než odejdu směr domov, tak vám něco rád zahraju. Tak vypište na Facebook Rock Radio do zpráv, ať tady to jedno hudební volné místo v našem playlistu zaplním po tý 12.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
6: CZ.
0: Je 12.01.

0: Radio. Počasí.
1: Jdeme se podívat na dnešní počasí. Odpoledne očekávajte přibývání oblačnosti na zataženost, deštěm ojedníle s přeháňkama nebo taky bouřkama, a to ojedníle velmi silnýma. Teploty očekávajte 24 až 28 stupňů celsiusových a takhle to bude dneska odpoledne v neděli.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Výborně, tak jsem se tady přehodil ruce, ale už je všechno v pořádku. Krásný poledne a dobrou chuť, pokud právě obědvá, to vám přeje ještě od mikrofonu Rock Radio Martin Fejfar, který teďko tady bude s vámi poslední hodinu. O 13 pak už je Strejda Míra, který se tady toho mnohem a moc rád chopí a už se na vás těší. Takže předtím, než ho ještě odejdu k domů, tak vás pozvu na jeden velice zajímavý a pozoruhodný koncert. A bude sice až za půl roku, ale věřím, že vás možná udělá radost, možná vás to osloví. Dozvíte se ode mě v této hodině víc. A taky, co je podstatný a důležitý, tak mi napište na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet. Mám tady zase ještě jedno volné místo na nějaký ten song na vaše přání, takže pište do zpráv na Facebooku Rock Radio. Něco si vybereme, pustíme, zahrajeme. Já do té doby, než to tady vyberu a proberu a zase to smíchám do toho našeho urbaváku, tak vám pustím od Miro Šmajdy song Lavina. Taky se dáme Pink Floydy, ty mám dneska na tričku. No a s kysákama jdem do slíbenýho psychosirkusu, tak jdem na to.

0: Offspring ve 12.19 na Rock Rádiu. Na začátku týhletý hodiny jsem nabízel, nějaký ten song podle vás, že vám zahraju ještě poslední na odchodnou, než já to tady opustím, ale nebojte se ničeho, Strejda Míra, tedy Míra Adamec, tom po 13. hodině bude vesele pokračovat, to už se na vás těší. Každopádně, co je podstatný a důležitý, tak mi tady napsal Karel, jestli bychom mohli vzpomenout na kapelu Sweet a Glam Rock těch 70. let zlatých anglických. Napsal mi tady, že bych rád slyšel song Action a přiznám se, ten jsem tady, ač jsem pátral a bádal v hlubinách nejhlubších našich všech archivů, tak jsem ho tady zkrátka dobře nenašel. Ale to nevadí, protože my si dáme Sweety, já bych řekl, že trošku takový jako rozvernější a taky něco o lásce. Love is like oxygen. Tak jsem vybral tenhle ten song a věřím Karlosi a i vám ostatním, že vám takhle v neděli popoledne, pokud máte už plný břicha, udělá dobře. K tomu taky přihodím Kontrust a jejich bombu a Guns N' Roses dáme.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Jo, Rock Radio, nech mě jít, to já si tady teďko zpívám, protože už půjdu k domovu. Lucie, rouháš se bohům a sedlo nám to sem do playlistu, jako víte, co na hranec. Každopádně, na co vás chci pozvat, tak právě za mikrofonem Lucie ještě stál a zpíval právě v této songu David Koller. A ten vyhlásil, že 3. prosince letošního roku se chystá do O2 Univerzum, kde bude mít koncert speciální, a to velmi speciální, protože bude uctívat a zavzpomíná na Karla Kryla. Tak se můžete, máte rozhodně na co těšit, už jeho předchůdce Daniel Landa měl večer s písní Karla Kryla, pak to vydal živě. A uvidíme, jestli právě i David Koller z tohohle koncertu natočí nějaký živák. Každopádně já se na Davida Kollera chystám tady v Praze, do Holešovic na Open Air, tuším, že to je 19. srpna, tak se tam třeba uvidíme. Každopádně, můj čas se tady na Rock Rádiu nachýlil, na vás už se těší Míra, strejda Míra Adamec Váhavá, a už je připravený, plný sil a energie, tak si ho užijte, já se budu těšit příští neděli, pro změnu zase odpoledne o 13.19. A loučí se Martin Fejfar, vy se opatrujte, do té doby ještě taky dáme Olympiky, Inkobus a Hammstein Du Hast.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Chvilku před 13. hodinou na Rock Radio Bon Jovi s písní Never Say Goodbye. Nikdy neříkej s Bohem. No, tak myslím, že tuhle píseň asi nezná kapela Hardley, která třeba dávala s Bohem smutku taky ve svý písně. Tak to by si měl nějak na to sednout a asi se trošku domluvit, jak to teda je. My dávají každopádně s Bohem tý uplynulý hodině a dáme si další zprávy o počasí na dnešní odpoledne. Tak jenom chvíli vyčkejte.
1: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu na 103.7 FM.
0: Bylo 13 hodin.
11: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Řekneme se, jak bude dneska odpoledne. Většinou polojasno, od jeho západu začne oblačnosti přibývat až na zataženo. Postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější. Na východ přijdou až večer a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Ve Slezsku 21 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. K tomu slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách a při přechodu fronty může přechodně zesílit.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Takže už víte, jak bude dneska, bude pěkně a k tomu můžete pěkně poslouchat Rock Radio, který máte zrovna teď naladěný. Od mikrofonu vás zdravím, já Strejda Míra, dneska je neděle 31. května. To znamená poslední květnová neděle a taky poslední květnový den. Pokud někdo chce začínat s dietou, tak zítra má prvního v měsíci a ještě zároveň pondělí. To si myslím, že je celkem ideální příležitost, která se mnohokrát v roce neopakuje. Takže běžte do toho. Koukám do kalendáře, svátek slaví všechny kamely. Takže těm asi můžeme z Rokráde a poblahopřát. Kamila je celkem oblíbený místo, jméno je jich hodně. A máme chvíli po 13. hodině, asi tak 3 minuty a pustme se do muziky v rámci našeho rokového víkendu. Řeknu vám, co je nachystaný, Beast in Black, Heart a Aleš Brichta. A to přesně v opačném pořadí, takže začínáme výletem do Bájí. A taky vám dám možnost, abyste si napsali o song na přání. Takže napište mi teď přes náš rockradiový Facebook, normálně klasicky do Messengeru, já se tam za chvíli podívám a někomu udělám speciální radost. Ale teď už Aleš Brichta na Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend.

0: Skorpion na Rock Radio ve 13 hodin a 17,5 minuty. A my jsme si slíbili, že budeme hrát na přání v této hodině a to samozřejmě splníme. Takže kromě toho, že tu mám nachystaný rybičky 48 a taky Nirvánu, tak si dáme Dropkick Murphys a jejich roastatu, o který se napsala Blanka. Posílá to se, jak řekl Kamile, k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a já se připoju taky. Já Kamile přeju všechno nejlepší. Muzika je nachystaná, uslyšíte za malou chvíli na Rock Radio.
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: 13 hodin 38 minut, nějaký drobák k tomu na Rock Radio Journey a jejich Don't Stop Believing, nepřestávej věřit. Tady ta pecka, jedna z nejznámějších skladeb v historii populární hudby, vyšla v roce 1981 na albu Escape, tohle pak vyšlo později ve stejném roce jako single. Ten název vymyslel klávesista Jonathan Cain, který ho inspirovala rada jeho otce, to jsou ty rady nad zlato. Z doby, kdy začínal jako hudebník v Los Angeles a moc se mu nedařilo a peníze neměl a spárde neměl a tak dále. A otec mu říkal, synu, nepřestávej věřit. A vidíte, nepřestal věřit a jak to dopadlo. Tady ta píseň byla celkem úspěšná už v době, kdy vyšla, debutovala, respektive vyšplhala se až na 9. místo hitparády Billboard Hot 100, ale paradoxně, nebo prostě takhle to je, její popularita nejvíc narostla tím, že byla zařazená do seriálu Glee. Takže se to začalo prodávat jak blázen a stal se z toho jeden z nejprodávanějších digitálních singlů všech dob. Vidíte, kdo by to tenkrát v tom roce 81 řekl, tomu by asi kapela Jenny nevěřila. Pojďme na další muziku, Four Non Blondes, JT Corp a Ozzy Osbourne, za chvíli na Rock Radio.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Jimmy Jimmy se na Rock Rádiu si trošku zafilozofoval chvilku před 14. hodinou, sdělil nám, že nikdy není pozdě začít. No, já bych k tomu dodal, protože jsem taky filozof, že nikdy není brzo skončit a přeberte si to, jak chcete. Každopádně dáme si další zprávy o počasí, který vás čekají už za malou chvíli.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Rock Radio. Rocková muzika.

0: i.fm nebo na radia.cz.
1: Bylo 14 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska odpoledne čekejte většinou polojasno, od jeho západu začne oblačnosti přibývat až na zataženo, postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami. V jeho západní polovině území budou srážky vydatnější, na východ přijdou až večer a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty je 24 až 29 stupňů Celsia, ve Slezsku 21 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Tomu slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Jinak vy, co nás posloucháte v Praze, tak už jste si možná všimli, že tady už se dost zatáhlo a očekávám, že každou chvíli to začne pořádně pršet.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ano, ano, rokový víkend, konkrétně neděle, konkrétně 31. května, koukám do kalendáře, svátek mají Kamily a těm přeju z Rock Radia všechno. Nejlepší, to je moje oblíbený jméno. Já jsem Strejda Míra a přesně 3 minuty po 14. hodině vstupujeme do dalších 60 minut slušní rokový muziky v rámci našeho rokovýho víkendu. A já vám rovnou řeknu, co jsem pro vás připravil za muziku. Mám tu Aerosmith, Turbo a John Osborne, takže myslím si, že to je docela dobrá sestava takhle na začátek hodiny. Pojďme si to pustit.
0: Rock Radio.

0: Alice Cooperem na Rock Radio, 14 hodin 18,5 minuty. Love should never feel like this. Takhle by to láska nikdy neměla vypadat. Tady ta píseň pochází z alba The Eyes of Alice Cooper, který vyšlo v roce 2003. A byl to takový návrat ke kořenům. Fanoušci, kritici to kvitovali s povděkem, jak se říká. Vlastně ocenili, že Alice Cooper se dokázal vrátit, jako kdyby se vrátil do roku 72 a vypálil takovýhle song. A přitom nevykrádá sám sebe ani nějak moc. Pravda ale je, že dost často se objevuje tato píseň mezi těma nedoceněnýma skladbama. No, hlavní motiv je o tom, že hrdina potká dívku, myslel si, že je dokonalá, ale potom zjistí, že to není ono, že ho to prostě vyčerpává fyzicky i psychicky. Je to takzvaně toxický, jak by se dneska řeklo. Takže na to si prosím vás dávejte pozor. Pojďme se dát další muziku. Amarante, Faith No More a Plexus na Rock Rádiu.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Heroes Gave 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gave 33. Na zápas tě zve
3: Under Armour makes you better. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 14 hodin 37 minut na Rock Rádiu kanadští Nickelback a jejich notoricky známá píseň Photograph. Je to z alba All the Right Reasons, který vyšlo v roce 2005. A je to taková jako nostalgická, autobiografická reflexe dětství zpěváka Chada Kregera, když byl malej a chodil okolo těch míst a teď se mu potkával ty lidi a pak se odcizili, když se z něj stal bohatý rocker, no to je asi logický, ale je k tomu takový vtipný videoklip, kde právě ukazuje tu fotografii a říká, koukněte se tady na tu fotku a stalo se to potom zdrojem nesčetných internetových memů. Nicméně přes veškerý posměch tady ta píseň si vedla velmi úspěšně, v Americe se vyšplhala na druhý místo hitparády Billboard Hot 100, v mnoha zemích se umístila v první desítce a vlastně ta její líbivost a kombinace post-grunge a soft rocku a country, což je pro Nickelback celkem typický, tak vlastně pomohlo písni zasáhnout celkem široký spektrum nejenom rádiových posluchačů. Pojďme dál, Europe, Panoptico, Iron Maiden, už za chvíli.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland. Kdo staví

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith, váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Tady Zakázaný ovoce.
2: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
1: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!

0: Kapela Heindr nám ukončila tady tu hodinu a samozřejmě vzhledem k tomu, že je to takový zvyk už tady, tak si dáme další zprávy o počasí. Poslední zprávy na dnešní den, tak chvíli počkejte.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Metal Fest Open Air.
5: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Bylo 15 hodin.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: No jak to vypadá s počasím dneska odpoledne? Většinou polojasno, od západu začne oblačnosti přibývat až na zataženo, postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami. Možná u vás už pršet začalo, stejně jako tady. Jinak v jeho západní polovině území budou srážky vydatnější, na východ přijdou až večer a s menší pravděpodobností. Nejvyšší teploty je 24 až 29 stupňů Celsia, ve Slezsku 21 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 19, takže i v horách můžete jít na vycházku jenom v tričku, opět, pokud tam neprší. K tomu slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
0: Dneska neděle 31. května svátek slaví Kamily, těm přejeme z Rock Radia všechno nejlepší k jejich dnešním meninám. Máme pár minut po 15. hodině, což znamená, že pokračujeme nerušeně v rokovém víkendu. Od mikrofonu vás zdravím já, váš nejlepší přítel Strejda Míra. A vězte, že v této hodině uslyšíte spoustu skvělý muziky. Teď nejblíž to mám výběr, například Fall Out Boy, Halloween a Daniel Landa. To si myslím, že je celkem slušná trojka. Ale taky bude nějaká osvěta v této hodině, konkrétně sportovní. Dáme si rozhovor se sportovním ředitelem brněnského kredita z automotodromu Jindrou Hrnečkem, který pro vás připravil Marcel Herbold, takže se máte na co těšit. A nejdřív muzika, Dan Landa, Holky a mašiny.
9: Rock Radio.

0: Tak to byly AC/DC na Rock Radio a teď už, jak jsem slíbil, tady máme rozhovor s Jindřichem Hrnečkem, sportovním ředitelem brněnského kredita z automotodromu, zásluhou našeho specialisty na všechno, co souvisí jak s benzínem nebo se čtyřma kolama, a to je samozřejmě Marcel Herbold. Takže já to předávám Marcelovi a těším se, co se dozvím.
1: Za 3 týdny tady máme největší motoristickou sportovní akci v České republice letošního roku. Grand Prix České republiky v Brně na autodromu se představí ty nejlepší a nejrychlejší motorky světa. No a tak jsem si k mikrofonu pozval Jindru Hrnečka, sportovního ředitele Creditas Auto Motodromu. Já zdravím, Jindro.
2: Taky zdravím, ahoj.
1: Tak první otázka, co to je sportovní ředitel? To je takový ten, který říká, hele, tak rozsího tu nechceme, my bychom radši tamhle Jardu z Horní Dolní, nebo jaká je to funkce?
2: No, tahle funkce je hlavně o tom vlastně, aby autodrom splňoval veškeré bezpečnostní a sportovní požadavky prakticky jakýhokoliv podniku. To MotoGP je na tohle samozřejmě nejnáročnější, takže to zabírá většinu času, ale v zásadě sportovní ředitel má na povel závodní dráhu, velice jednoduše řečeno.
1: Takže to je ten, jak v Brazílii trošku neuspěl.
2: No, dá se říct, tam je to spíš o tom potom, jakoby, jak ty problémy řeší. Jo, samozřejmě předcházet, ale pak jak ty problémy prostě vyřešit. Od toho tady takový člověk je a má ho vlastně každý okruh.
1: V podstatě krizový manažer.
2: Ano, ano, to je víceméně přesná definice, pokud se bavíme o průběhu toho závodního víkendu.
1: Tak pojďme se ale podívat na to, co tomu víkendu předchází. Loni se po 5 letech do Brna velká cena vrátila. A jako jo, bylo to super, 220 tisíc diváků, nemělo to chybu, ale přeci jenom jako byly tam chybky. Tak začneme třeba s tím, jestli to bude letos lepší s dopravou.
2: No to doufejme. To záleží hodně na počasí. Já to teda ze své pozice moc neovlivním, ale v loni byl největší průšvih to počasí, protože samozřejmě, když hodně prší, tak ty naše parkovací plochy nejsou úplně dělaný na stání ve vodě, řekněme to takhle, takže jako určitě doufujeme, že to bude. My jsme udělali spoustu kroků k tomu, aby to lepší bylo. Poučili jsme se z chyb, tak doufejme. Doufejme, že to bude lepší.
1: Já jsem všem vysvětloval, že ono těch 5 let toho výpadku znamenalo i, že prostě se rozpadly takový ty zkušenosti, vztahy a podobně, že třeba ty policajti už věděli, kudy to posílat a tihleti věděli kam, jo, prostě, že i tohle hrálo roli.
2: Určitě, jako zaplať pánbů, zkušenosti v těch lidech jsou, naštěstí se tolik lidí prostě neobměnilo, ale ten šampionát se za těch 5 let proměnil takovým způsobem, že vlastně pro většinu lidí to bylo takový znovu velký poprvé.
1: Dobrá, takže dopravu, tím bychom měli, ta tu považujeme za to, že bude zvládnuta. Co loňský problém s placením, řekněme na C-čku a podobně, kdy prostě nešly ty blázince, jak se přesně platí?
2: Jasně, terminály. Tak stejně právě tak jako v loni, my jsme po závodech jsme velice dlouho debatovali o problémech, které byly. Brali jsme i podněty vlastně diváků, kteří tady byli přítomni. Zapracovali jsme na tom a třeba pro letošek ohledně výpadku, protože to pracuje na principu mobilního signálu, takže zařídili jsme daleko víc, nebo řekněme, nechci říct přímo dvojnásobek, ale je tady prostě velice výrazně posílený jakoby mobilní signál. Jo? Od každého operátora tady bude zvláštní BTSka nebo chcete-li zesilovač, ty budou rozmístěny po ARAU tak, aby k tomu nedocházelo. Takže doufejme, že i tohle se nám povedlo vyřešit.
1: Já vím, že vy vždycky říkáte Cčko, to je prostě království, ale nebylo by možná lepší trochu tlačit na ty diváky, aby se rozprostřeli po celém areálu?
2: Určitě, tak my se o to i snažíme, ono je to pak lepší z bezpečnostního hlediska, protože letos jsme přepracovali i bezpečnostní plán právě na tom C-čku, vzhledem k tomu, kolik tam bylo lidí, aby to dávalo nějaký smysl a samozřejmě v případě nějakého průšvihu, aby jsme byli schopni reagovat. A my se o to snažíme ty lidi rozprostřít, ale to C-čko je tak prominutím profláknutý, že to není úplně jednoduchý. Záleží to hodně na těch lidech. My se jim samozřejmě snažíme nabídnout ty doprovodní programy na různých ostatních tribunách, ale co si budeme povídat, Cčko je Cčko.
1: Takže není to třeba tak, že byste si řekli na Cčku, tak tam nedáme schválně ty obrazovky a dáme radši na Dčko, aby jsme tam přitáhli víc lidí.
2: Ne, tak to vůbec, to jako ani nemůžeme, že jo. Dneska ty obrazovky, na těch jsme mimochodem taky zapracovali, což bylo taky jeden z mnoha podnětů od diváků, takže letos obrazovek je víc, budou větší. Zrovna třeba na Cčku bude největší obrazovka v Evropě, ale to je díky tomu, kolik se tam lidí soustředí, ale samozřejmě my jsme ještě připravili doprovodný program na ty ostatní tribuny, tak aby ty lidi si to užili prostě z jakýhokoliv místa. No. Tak uvidíme, doufejme, že jsme to vymysleli dobře.
0: Tak se to slyšeli sami, doufejme, že to vymysleli dobře. Já taky doufám, že to vymysleli dobře a samozřejmě ještě máme před sebou druhou půlku rozhovoru a tu si poslechnete asi tak za 20 minut.
3: Tady zakázaný ovoce.
4: 6. června se uvidíme v Praze na Střeleckém ostrově, kde pokřtíme naše nový album Mezi láskou a nenávistí. Na tomhle open air koncertě prostě nesmíš chybět.
3: Těšíme se na tebe, vstupenky pořídíš na Go Out.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tak, to byly Škvoři a já už tu pro vás mám nachystanou další část rozhovoru Marcela Herbolta s Jindrou Hrnečkem, tak já myslím, že už jste všichni napnutí, jak to bude pokračovat, tak pojďme na to.
1: Posloucháte Motokeci speciál, nedělní Motokeci speciál, dnes jsem si pozval k mikrofonu Jindru Hrnečka, sportovního ředitele Automotodromu, musím vlastně říct správně, Kreditas Automotodromu. Pojďme zase k té MotoGP. Ona MotoGP to samozřejmě není jenom sobotní sprint a nedělní závody, to je spousta akcí okolo. Jak to letos třeba vypadá s těma vedlejšíma akcema?
2: Vedlejšíma máš na mysli jako řekněme závodní víkendy nebo běžný denní provoz?
1: Já tím myslím třeba to, co se bude dít v Brně, tuším na Svoboďáku, nebo kde by měla být ta show?
2: Myslíš přímo vázených MotoGP?
1: Ano.
2: Na náměstí bude show, prostě tak, jak to bylo v loni, zase doprovodný program a tak dále. Takže to si myslím, že mělo v loni úspěch, tak proč tomu nejít naproti a nezopakovat to.
1: No a řekněme nějaký doprovodný program přímo na autodromu, potom v rámci, řekněme, těch závodů samotných nedělních?
2: Určitě. Nechci jako úplně prozrazovat dopředu, co bude, ale máme nějaký program během startovních procedur, samozřejmě tak, aby se ty diváci zabavili. Jak už jsem avizoval, na tribunách budou další různý programy, ať už to bude C-čko nebo i D-čko. No, bude toho dost, je toho hodně a já to nechci úplně prozrazovat dopředu. To bych nechal spíš na potom našem oddělení, které má dohle na starosti.
1: Pán je tajemný jak hrad v Karpatech, no dobrá. Tak já doufám, že nebudeš úplně tajemný jako ve chvíli, kdy ti řeknu, tak kdo vyhraje závod MotoGP?
2: To je dobrá otázka. Já abych řekl pravdu a strašně se za to teda stydím, tak já v MotoGP úplně nikomu nefandím, co se jezdců týče, protože Rossi mi skončil a od té doby to beru trošku jinak, ale jako asi bych rád, aby Aprilia byla někde vepředu, protože mám italský motorky rád a doufejme. Samozřejmě z profesního hlediska mi to musí být jedno a je mi to jedno, ale osobně ta Aprilia, to se mi líbí.
1: Dobrá, v Moto2kách předpokládám fandíš.
2: Tam je to jasný, tam jiná možnost není.
1: No a v Moto3kách vidíš tam někoho, kdo by jako mohl jednou být tou největší hvězdou?
2: Upřímně, teď si netroufám odhadnout, jako samozřejmě pár želízek tam je, ale ta doba dneska je taková, že dá se to strašně špatně odhadnout. Strašně špatně odhadnout může překvapit i někdo, kdo dneska jezdí půlku pole a někdo, kdo tam je dneska vepředu, tak může schořit jako papír. Jo. Takže tak nemám úplně vyhraněný názor na ty mototrojky. Uvidíme, bude to velký překvapení. No.
1: Děláte si třeba tam u vás na Kreditas Automotodromu nějaký průzkumy mezi fanouškama, za kým jdou jako nejvíc, kdo je tím největším tahákem, když samozřejmě nebudeme počítat českého zástupce Filipa Salače?
2: Průzkumy jako takový asi úplně neděláme, nebo aspoň já teda ne, protože to, jak jsem říkal, není to úplně můj obor. Já jsem, co se té dráhy týče, z hlediska těch sportovních předpisů, ale myslím si, že průzkumy jako takový se nedělají, ale ono samozřejmě, když člověk sleduje sociální sítě, tak vidí, za kým ty lidi jdou a komu fandí, takže tak, no.
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že to C-čko zůstane prostě žlutý, i kdyby nejezdil Valentino Rossi už 15 let.
2: Jo, to tak je, ale zase na druhou stranu tohle třeba chápu, protože to je taková ikona a říká, já jsem mu fandil celou dobu a hodně mě mrzelo, když pak skončil, ale to se nedá nic dělat. Prostě už je to taky dědeček, nebo jak mu tady přezdíváme, pan Tříska, že jo, jestli jste viděli Želby Ninja, takže tak, no, Rossiho je škoda a samozřejmě C-čko bude žlutý vždycky, to je úplně jasný.
1: Tak, kolik návštěvníků, takový odhad, anebo řekněme takové přání?
2: Přání? No, kdyby to bylo víc než v loni, bylo by to skvělý.
1: No, rekord v Brně 249 tisíc.
2: Tak, letos dáme 250.
1: Já vás beru všechny tam v Brně za slovo. Stejně tak, jako beru za slovo posluchače Rock Rádia. No a budu věřit, že se uvidíme v Brně na závodech. Ta úplně poslední otázka. Krom všeho toho, co tady padlo, proč by tam prostě lidi měli dorazit?
2: No, je to úplně jednoduchý. Jsou to nejrychlejší a největší závody motorek na světě a prostě to do České republiky patří a my tu podporu těch fanoušků potřebujeme, protože pokud tady bude hromada lidí, tak ta atmosféra bude úplně někde jinde a myslím si, že to potřebujeme všichni, jak Česká republika, tak my jako motoristická obec, řekněme to takhle, protože máme být na co pyšní, takže jen houšť, čím víc lidí, tím líp a budeme rádi, když tady kohokoliv prostě uvidíme, protože každý člověk se počítá.
1: Jindro, díky za tohle povídání a vidíme se za 3 týdny v Brně.
2: Já děkuju, vidíme se. Ahoj.
0: No a děkuji Marcelovi, že to pro nás tak hezky připravil a nám už nezbývá, než si dát další muziku. Mám tu nachystaný Dimitri, Brian Adamse a Black Label Society. Už za malou chvíli na Rock Rádiu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Tak, láska bolí, zpívali tady Nazaret, kdybych chtěl je trapnej, tak bych řekl takový ten vtip z tábora, že pudrý už to nebolí. Ale nebudu, takže místo toho se radši dáme zprávy o počasí a pozor, už se podíváme na to, jak bude zítra. Tak chvíli vydržte a dozvíte se to ode mě.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Happy Sport!
4: Půjčovna a servis call.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, mrkneme se, jak bude zítra. Čekejte zataženo až oblačno. Na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 13 stupňů, k tomu mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten večer zeslábne. Bacha, předpokládaný množství srážek 0 až 15 mm, ale v bouřkách až kolem 25 mm a to už je docela dost.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ano, je víkend, konkrétně neděle, poslední květnová neděle, 31. svátek slaví Kamily a těm přejeme z Rock Radia všechno nejlepší. Máme 3 minuty po 16. hodině a samozřejmě pokračujeme v rokovém víkendu, který máme opravdu teď momentálně rozjetý úplně na maximum. Od mikrofonu vás zdravím já, Strejda Míra, a teď vám oznamuju, že vám pustím Metalliku, Pop Evil a Noida. Takže zapamatujte si to dobře, protože to uslyšíte teď, no a pak si řekneme něco o našich rock inech, to vás určitě zajímá.
0: Rock Radio.

0: 16:20 na Rock Rádiu dohráli Dev Leppard. Svojí vecku Animal, ale my se teď podíváme, jak to vypadá s našima rockinama. No, jak by to asi vypadalo. Tak Plzeň máme za sebou a myslím, že jsme si to tam poměrně skvěle užili. Zahrali nám Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. Samozřejmě celým festiákem vás prováděl náš hvězdný Kamil a u stánku byly naše pěkný holky s naším skvělým merchem. Koukněte na naše sociální sítě, jestli chcete úplně přesně vidět, jak to tam vypadalo. A jinak příští pátek, a to je myslím 5. června, ano, tak to se budeme těšit v Jihlavě a samozřejmě tam pošlem další partu 10 kamarádů. Co pro to udělat? Stačí nám poslat fotku svojí party na e-mailovou adresu studio@rokoviradio.cz. No a třeba se štěstí usměje zrovna na vás.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a teď už další muzika. Anthrax, Alan Miles a Valda Gang na Rock Radio.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Queenie na Rock Radio, I Want to Break Free, 16 hodin 38,5 minuty. A my se teď podíváme, co je novýho na mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: No, tak bohužel nás už se to netýká, to jste se asi velmi dobře všimli, že toto mistrovství už pro nás skončilo tím, že jsme vypadli hnedkom v prvním zápase v playoff, tak budeme doufat, že třeba příští rok se bude dařit líp. No, jak to vypadá, tak dneska se hraje finále ve 2020 Švýcarsko, Finsko. Těžko říct, komu fandit v tomhletom případě, no, já nevím, já osobně asi budu fandit Švýcarům, ale můžete mi to napsat, jak jste na tom vy. Nebo jestli nefandíte nikomu. Momentálně se hraje zápas o třetí místo Kanada-Norsko. Stav pořád 0-1, jsme zhruba v polovině zápasu. Já si dám tady reload, abych viděl úplně nejnovější. Ne, 0-1 pořád. Druhá, v první třetině padl jeden gól a ve druhé třetině zatím se nic dalšího neděje. Takže je klidně možný, že zámořský týmy odjedou tenhle rok s dlouhým nosem a všechny kovy zůstanou v Evropě, tak uvidíme, budeme to pro vás pečlivě sledovat. A vy určitě taky. V případě Kanady a Norska, tak tady už vůbec nevím, teda komu bych fandil.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a my se dáme další muziku, vypsaná Fixa, Stone Sour a Mr. Big do konce hodiny.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Show. American Woman a Lenny Kravitz, tak tohle to zrovna doznělo na Rock Radio chvíli před 17. hodinou. Tady to je asi nejznámější cover od Lennyho Kravitze, respektive nejznámější cover Lennyho Kravitze. Vybral si kapelu The Guess Who, to je název, která v roce 1970, ještě kanadská kapela to je. Tady tu píseň v originále nahrala. Ten originál je takovej jako funk, psychedelie, zatímco Lenny Kravitz to pojal víc rockově. Tuhle píseň bylo možný původně nalíst na soundtracku k filmu Špionátor, myslím, že to byl Austin Powers, jasně, druhý díl. A později to Lenny Kravitz zařadil i na svoje další album číslo 5. Tak, my si řekneme další zprávy o počasí, který mám nachystaný na celou hodinu a vy si na ně chvíli počkejte.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Koukneme, jak bude zítra. Zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty je 17 až 22 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 13. Mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, večer zeslábne. Tak, takže těm, co bylo moc vedro tenhle ten víkend, tak zítra se můžou trošku ochladit.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Dneska neděle, konkrétně 31. května, takže zítra už začíná červen a myslím si, že ten červen už mají pocitově všichni opravdu spojený s létem. I já jsem rád, že to tak je, protože já mám prostě radši, když je venku trochu teplo. Já jsem Strejda Míra, zdravím vás od mikrofonu Rock Radio, 1,5 minuty po 17. hodině a jdeme do posledních 60 minut klasického rockového víkendu, kde já vybírám muziku a posílám vám ji do uší, protože samozřejmě za hodinu touhle dobou už tu budu ohlašovat rok na přání. Ale ještě vyčkejte, nebudeme předbíhat, já vám řeknu, co jsem nachystal, mám tu Bad Wolves, Kabáty a Guns N' Roses, to uslyšíte teď na začátek a přece jenom, abych vás trochu navnadil, tak jedno přání splním už teď, jako takovou opravdu, jako navnazení, nahození toho pocitu na ten rok na přání, takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně klasicky do Messengeru, já se tam mrknu a opakuju, splním jedno, pouze a výhradně jedno přání a někomu dělám radost. A teď už November Rain na Rock Radio.

0: Jak budeme spát, když nám hoří postele, tak to zpívali Midnight Oil na Rock Radio v 17 hodin a 20 minut. My jsme si slíbili, že budeme v této hodině hrát na přání jako malou ochutnávku a to samozřejmě platí. Vybral jsem z našeho koše s přáními Kubu a Míšu, který se napsali, že chtějí něco od Blind Channel, nejradši píseň Dark Side, že to hodně dlouho neslyšeli. Tak jsem to tu vyhrabal a nahodil jsem to do playlistu, je to nachystaný. Dál slyšíte Aleše Blichtu, anebo taky Sabatony, už za chvíli na Rock Radio.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Aguarachar!

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Budu čekat ve stínech, zpívej Rasmus na Rock Radio v 17:38. No, to už by dneska někdo mohl klidně považovat za stalking a naopak se s tím vůbec nechlubit, že bude někde šmírovat nějakou holku v křoví třeba před jejím barákem. No, radši to nerozebírat, pojďme od toho. Blíží se rok na přání a vlastně nám zbývá tady posledních pár songů do 18. hodiny, kdy to pořádně rozjedem, takže dáme si Calling, Steel Panther a Manastuje věci, to je jistota. A vy pokud už teď víte, co chcete zahrát, tak mi to můžete začít pomalu naposílávat. Já ale nebojte se, zopakuju veškerý pravidla, ať to máme všechno tip-top, eňuňuňo, jak to má být. Takže to jenom pokud víte přesně, co máte dělat, tak už můžete teď. Pojďme si pustit muziku a po 18. hodině to rozjedeme.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Heroes Game 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zážitku.

0: No Son of Mine, Foo Fighters na Rock Radio pár minut před 18. hodinu. Tohleto je, tady ta píseň je takový zajímavý příklad, jak rocková kapela může vzdát hold svým kořenům. Takže řekneme si k tomu nějaký základní fakta. Tak tady ten song vyšel na 10. studiovce Foo Fighters, která se jmenovala Medicine at Midnight. To znamená, vyšlo to 1. ledna 2021. Je vlastně jako takový novoroční překvapení pro fanoušky. No, složila to celá kapela, to znamená, všichni se na tom podíleli, nejenom frontman Dave Grohl. A je to vlastně podsta Lemmymu Kilmistrovi. Dave Grohl to potvrdil v rozhovorech, že je to vlastně tribut pro Lemmyho. Konec konců Dave Grohl se nikdy netajil tím, že zrovna Lemmy měl na jeho tvorbu a hudební vývoj obrovský vliv. Je to takovej ten říznej styl tady v té písni, který přímo vlastně navazuje jak na Motorhead, ale třeba i na raný heavy metal. Trošku jako to připomíná i Queeny nebo Stone Cold Crazy. No, my si pojďme dát další předpověď počasí a bude to poslední dnešní předpověď na zítřejší počasí a pak se pustíme do toho roku na přání, jak jsme se slíbili.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Štěvrkneme, jak bude zítra. Čekejte zataženo až oblačno. Na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty mezi 17 a 22 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách pouze kolem 13 stupňů. K tomu mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: Ano, ano, začíná dnešní rok na přání na Rock Radio. Máme minutu po 18 hodině, od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra. A samozřejmě nic nám nebrání, aby jsme se do toho pustili. Máme před sebou 60 minut, kdy budu hrát já to, co vy budete chtít slyšet. Já jenom zopakuju základní fakta, kdyby se sem náhodou někdo propadl z jiného času nebo z jiné doby, nebo se třeba zbudil po dlouhý celovíkendový kocovině, tak dneska je neděle 31. května, svátek slaví Kamily, takže pokud nějakou znáte, tak můžete zrovna využít rok na přání třeba k tomu, abyste elegantně a originálně pogratulovali pomocí nějakého songu. No. Jakým způsobem to udělat, nebo jak vůbec nám sdělit, že něco chcete zahrát. Tak, je to celkem jednoduchý. Buď mi napíšete e-mail na adresu prani@rokovyradio.cz, mám to tu otevřený, koukám na to. Nebo mi napíšete vzkaz přes náš Rock Radiovej Facebook, normálně přes Messenger, taky to tu mám otevřený a koukám na to. Později dostanete šanci, abyste mi zatelefonovali přímo sem do studia, ale to ještě vydržte, já tady musím nejdřív narychtovat naší telefonní ústřednu, která ještě není připravená, to se musí všechno zapojit samozřejmě. Takže držte to v té textové rovině, použijte komunikační kanály, který jsem vám řekl, já je pravidelně kontroluju tam a zpátky, muziku posílám k vám a jako první tady mám nachystaný Green Day, Boulevard of Broken Dreams a zrovna bych to věnoval teda všem Kamilám, který dneska slaví meniny. Všechno nejlepší. Rock Radio.
0: Rock Radio.

Posloucháte Rok na přání na Rok rádiu. Tohle to vybral Martin, přečtu. Ahoj, prosím, mohl by si zahrát Accept? Výběr nechám na tobě, bylo by to pro Evičku od Martina. Děkuji. Tak zdravíme Evičku, to je moje oblíbené jméno konec konců. A rádi jsme vyhověli s písní The Undertaker. Tak. Teď dál. Čerokeři, zrovna se plácáme v zácpě na D1 cestu z víkendu na chatě, zítra se do Rachoty, tak nám do auta pošlete nějakou pořádnou pecku od Papa Roach, ať neusneme a ten návrat do reality tolik nebolí. Díky, Marek a spol z Brna. Tak jo, vybral jsem píseň Ninth Life, pojďme si ji pustit.

0: Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu. Tady o to si napsal Petr Skladná, zdarec Rok Rádio. Zdravím celou naší partu u grilu, víkend sice pomalu končí a my ještě dopijeme poslední lahváče a užíváme si pěkný podvečer. Déšť už je pryč, hoďte nám tam něco pořádného od Scorpions. Nejradši mám styl Loving You, tak snad to půjde. Ať nám trochu slehne, Petr Skladná. Tak Petře, myslím, že to se jako povedlo a teď jsem dostal hlad samozřejmě jako obvykle. Když mi někdo furt píše o tom grilování, tak. Ale teď přišel ten správný okamžik, abyste mi teda zkusili zavolat, třeba mě to trochu rozptýlí. Takže točte číslo 725-844-424, opakuju ještě jednou, 725-844-424. A kdo se první dovolá, tak ten vybírá muziku, takhle jednoduchý to je.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
0: Tak, už mám na drátě Mišoše z Hrobic, slyšíme se?
10: Ahoj Mírom, Mišoš.
0: Čau, Mišoš. Já tě zdravím taky, slyším tě perfektně, tak řekni, co jsi vybral za muziku a kam to dneska poletí, pro koho to bude?
10: Bude to Metallica, The Unforgiven tu.
0: Jo, mám to tu.
10: A bude to ode mě a od mamky Monči, pro naši dceru Terku, že zvládla maturitu s vyznamenáním.
0: No tak to gratuluju, ale to je skvělá zpráva.
10: To je?
0: S vyznamenáním to znamená, že měla třeba jednu dvojku.
10: Tak.
0: A z čeho to bylo, hele, z jakého předmětu?
10: Myslím si, že je z češtiny.
0: No čeština, to je těžká, hele, máme hodně pádů a všechny možné koncovky tady, to je, tomu naprosto rozumím. Každopádně gratuluju, to je skvělý výsledek, zdravím tebe a zdravím i dcerku a muzika je připravená. Tak si to užijte, že máte splněno a měj se krásně.
10: Děkujeme.
0: Taky, čau čau a zase někdy naslyšenou, ahoj.
10: Jo jo, ahoj, čau.
0: Tak jste to slyšeli, zkouška dospělosti, jak se říká někdy, maturita, ono i jiným věcem se říká zkouška dospělosti, ale většinou je to ta maturita, je to důležitý, samozřejmě, taky jsem kdysi maturoval, na to nechci vzpomínat vůbec. Pojďme se dát muziku, mám to tu nachystaný, Metallica, The Unforgiven 2.

0: Rok na přání na Rock Radio se překlopil do svojí druhé poloviny. Přečtu vám přání, který jsme zrovna splnili. Nazdar bando, sedím na gauči, koukám do blba a psychicky se připravuju na zítřejší ranní poradu s naším úžasným šéfem. Potřebuju něco, co mě dodá energii zítra to přežít a hodně mě to do klidu. Nejradši něco od Oasis. Díky moc, zdraví Milan. No tak myslím si, že tohle je taková přesně správně jako melancholická věc, která ti doufám pomohla tady s tím. Tak. Další přání. Čau, žehlení a uklízení po celovíkendovém nájezdu příbuzenstva je prostě za trest. Pusťte mi k tomu něco od Within Temptation, ať to mám co nejří za sebou a můžu jít spát. Mějte se krásně a báječně. Katka. Katko, vybral jsem In the Middle of the Night. Uslyšíme za chvíli na Rock Radio.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
7: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Rok napsaný na Rok rádiu, Ozzy Osbourne, já vám to přečtu, o co šlo. Ahoj rádio, pro někoho končí víkend a mě zrovna začíná dvanáctka. Hoďte mi tam něco klidnějšího od Ozzyho Osbourna, abych tu do rána neusnul a v pondělí mi to rychlejc uteklo. Zdraví noční směna z Plzně, Jarda. Tak Jardo, doufám, že tam neusneš, ať už děláš v noci cokoliv. Tak, další přání, nazdárek, právě jsme se vrátili z cyklový letu, nohy máme jako olova. Z olova vůbec nechápu, jak zítra vstanu do práce. Chce to nějakou klasiku na zvednutí morálky, dej nám tam něco od Vypsaný fixy. Zdraví Jarka z Liberce. Tako, vybral jsem 4 slunce.

Rammsteini dozněli v roku na přání a obávám se, že tím jsme pro dnešek skončili, že to bylo přání poslední, protože víc jsem toho už prostě nenarvu. Zbýváme sice ještě nějaká minuta, ale to byste určitě nechtěli, aby jsme to museli předčasně useknout. Nebuďte smutný, rok na přání během týdne, to znamená ve všední dny, pondělí až pátek, máte příležitost vždycky 2 hodiny, 18 až 20 hodin a kolega Vajgis se tady o vás, myslím, dobře postará. Takže pokud to dneska nevyšlo, nebuďte smutný, zkuste zítra, napište mu a já věřím tomu, že dřív nebo později to klapne. Navíc začíná rokový večer, v rámci rokového večera jako první věc, kterou uslyšíte, je kompletní živák. Tentokrát na vás čeká Sebastian Bach, myslím si, že to bude dobrý zážitek, že se máte na co těšit a Kamil vám to všechno vysvětlí, já už mu za chviličku předám slovo. Já jsem Strejda Míra, loučím se s váma a uslyšíme se zase brzo v neděli odpoledne na Rock Rádiu, tak ahoj.

Neděle večer posloucháte Rock Rádiu, pěkný závěr víkendu vám přeje Kamil Dráb, je tady 19. hodina, to znamená, že nás čeká 60 minut živý muziky v rámci rockovýho živáku. A dneska si dáme rockovej hlas, kterých historie rockový muziky moc nemá. Hlas, který táhnul na přelomu 80. a 90. let kapelu Skid Row. A vy už asi tušíte, že se jedná o Sebastiana Bacha. Rockovou star se vším všudy, co k ní patří, včetně nabubřelých gest a frází, ješitnosti a zdraví arogance. To je Sebastian Bach, který po vyhazovu ze Skid Row tak trochu stagnoval. Věnoval se spíš muzikálové kariéře na Broadway a aktivní solový činnosti se věnoval jen sporadicky. To se změnilo na počátku minulé dekády a na trh pustil dvě skvělý alba, z nich hlavně to první z roku 2011, Kicking and Screaming, má všechno, co jsem u něj znal v rámci kapely Skid Row. Sebastian Bach k němu odjel i turné a to se povedlo zaznamenat a vydat pod názvem Apocalyptic Now. Jsou na něm jak Bachovy písně ze solových aktivit, tak songy s Skid Row, kde se jasně ukazuje, že mnohem víc chybí týhle kapele a její momentální podobě Sebastian Bach, než Skid Row Sebastianu Bachovi. Ve světle nových událostí je taky dobrý zmínit, že právě Bach byl vybrán jako náhrada na turné v kapele Twisted Sister za ikonu Dee Snidera. A až uslyšíme za chvíli Bachovu formu, asi už nebude až tak překvapivý, proč padla volba právě na něj. Takže si to pojďte užít, právě teď startuje Sebastian Bach na Rock Rádiu pěkně živě.

Rock Radio. Rockovej živák.

Vous is you. Okay.

Cheers.

Rock Radio. Rockovej živák.

0: Jeez.
1: Oh, yeah. We only got time for one more fucking song, man. I think you know the words for this one, though. It goes something like this. It goes something like this. It goes something like this. It goes something like this. We got some more special guests. Where's Ashley Kearney?
2: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
3: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodník Halík, takhle by to dále šlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.